0: Čieni, te dale dživaja, nima jašče žan dol, a druze juskaja, vesla so na nekajki prozninski dirdom, di na božne tyčenca dženca napríklad tež saha, imate jo až ta evak takle v obsahuje v našim rančim programe jo beži.
1: Dobar ranko, s Janom Rerom, podame so nedom do sveta športa, vun ma konc tyčenske vúsledky za vas. Zadkula vabi vás dženca večer se dokonec dojč, tam je dalša stácia Bičture, tam so dženca večer dref Rinko, Lišak, namovia vás modina, se tajky frinkolat outfits poblikač. Mirčin Venk vunia sa raz ze serbskými gitaristami v otem rozmovjav, što da su oni na svojich gitarach šo také sami činili a zminili. Za dječi máme novo hodančko přijotované a potom vabíme vás tež ešte raz se našu novú sluchovú na poskač.
0: Vás som menšinu popečeš, to potakím hižo krotký vúľad na džansnýšie ráno.

A ja při očinenem bokne sa tež skončne zaso lepe spí. 14 stopňov pokazala živé slebro tú kvílu, temperatúru na niečo 20 stopňov maximálne dženca ešte zalieze a líčič mili tež se s niekotrými švielemi 6, nie, 5 hodin jednač, takoko.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Shop.
1: Druhý zjazkowy kopanski ligist Dynamo Drežďany je piatk pola Budysy w Budyšinie testovú hru převed a sobotu potom dalšiu w Novom Mieste nad Spreviu. W Novom Mieste nad Spreviu celých hosťov v prvním počasu jenož dvoje rota a w Budyšinie pola Budysy samo šesť. Mies přidadovarjemi w mieste by tež športowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančíc.
2: Nekak 75 so přidadovarjo na Mynkec Vúce do živých duel mies Budysy a Dynamo, kýž pri jednostronce a mnohých roto. Na koncu stieše na tafli Budysa 0, Dynamo Štrnač. Co Drežďance vysoko dobydu, by pak ižo před zavízdom mieste. Budysa pak se ze všemi mocami obaraše a mieše dve dobré šance.
1: Tež v Novom Mieste nad Spreviu profi koparjo z krajnje stolice duel ze Štrnače 0 dobychu. Tam by testovú partiju 725 přiladovarjo vidžało. Skrótka ešte raz ročo do Budyšina, piatk rožonovachu tam viacorých koparjo Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajnje stolice Sakskeje a kopa od novej rajnje doby za Drežďanský SC v krajnje Lize. V Vojerecach je tamniša bydlenská tovaršnosť lebensrojme na prvním konstidženju Julia Vulky Beach volejbulové turnier převedva. V obdžilu je sa tam čera a začeravším tež volejbulové kvartet športového tovarstva Viktorie Vorklece. Pod mienom Svunčna Róža nastupichu tam Konječanka Klara Kralec, Sarnjančanka Ksenia Koborec, Horčan Jan Zarenk a Budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbská štvortka přirava, a to přečivo jara silným piskočíkam. A tu ještě cí športové pokyvy, dženca večer raje se v koniecach zadku labíč volejbul, příchodnu sobotu a nedželu převedže so tradicionelně Captain's Cup na beach volejbulnišče maj ve Vorklecach a příchodnu nedželu cíči by o nímské lumporové mištorstvo v Bačonju pola Donatec.
3: Tolebe Jan Reo, česač, Dona po šestřech.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. V srpskih katolskih vosadach vopčeli so tun tečen nieče 500 dječi na nabožnym tečenju. Vejaški je sredu putnikovanie dječi z celo Drežanskomišnianského biskopstva do Rožanta. Na tutem očakuja viacat 1600 dječi. Ve všich vosadach sú tujšto čest na hamckých pomocníkov do přijotu a prevedženia nábožného tečenia zapšijate. Dječi nebelčanské vosade zmia potom přichane tečen svoj nábožný tečen. Serbska rieč je přirunujo s mnohými druhými riečemi národných menšin vo Európie jara derje v internete a sociálnych médiách prezentná. Tobie jedne z dopoznačov zenženia fúen ve nižozemským Neuwardenje, kotrež je sa včera skončilo. Na ním obdelichu sa zastuperio národných menšin, kotrež nímaja žaden mačerný kraj. Všice rozpravjachu vo svojich bučach svoju rieč tež v internete rozširieč. Serbsku skupinu naviedovaše mistopředsedo domovine Hartmut Leibner. Hostičel lietuša zetkania bie menšina západných frízov v nižozemské. Tmarske dživa a obnovenia na domach krajnej rybarskej šule v Rakecach sú po jednom liče přetvára pokročovali. Kajše Zakský imobiliové a tmarský management na naprašovanie MDR zdželi sú brožen z kuchňu, labor a kúrania nimale hotové. Lica v názemie maja so přepodač. V rodže pod cichu tú kvílu pak netvária, dokáž je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času Lenina chceťa posledne dživa zakončiť. V internáče Čekida tu kvílu estrich. Klitu ve februári máte tie štúte džilde krajnej rybarskej šule hotové byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 miliónov euro. Sú to peneze ze štruktúrneho fonda. Dybkonie ke ličným prúzninám smie sa na južnom šíbrihu Sliborného jezera zase kúpač. Nimo to smie ťa tam jezdidva bez motora jezdič. Po informáciách zanírovaria Brunicových jamu LMVV sú dživa za viestotu na tom blaku zakončené. Vúživač pak sa nesmiedžil Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštiš geotechnických příčin. Kopar serbskeje koparskeje vúpranky, šušečan Leon Šota, vopušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného legista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do Biskupic nauročí sa nebelčan Niklas Ričl. Škytor je naposled k vúkupania dla velipščanskej končine rau. V Biskupicach bie Niklas Ričl hižo v dorostče kopal a v sezóne 2020 v vyšej líze. A tomu nebechu naše povestče, kiež namakače dále na našej internetovej strone runie takéž v našej dámotnej appke Šrika MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokazá živé slibro tú kvílu 15 stopňov a čaja mročené na nebiu tečenca cel deň húľadáme. Spočatne sa ešte slunca s blakami pokazá. V biu dňa bude potom bola a bola vycikojte. So dále začinia a tiež podešťovač so všetko zase má. Živé slibro te zalieze dženca na maximálne 22 stopňov pohoní v Užice.
2: Tam pola Zorilca, respektivne Ludwigsdorfa a štyri Zorilstrežane štujce. Z Polske je započúvať, tu treba přiránice vútrajnosť, tam sa vopkat na tukvilu 2 km hači. 20 menšinu odleje treba je ľudžo tam.
0: Serbský rozvoz.
2: Dobro je zbušim. Štyri. Pona po šestčich.

Čanca večo smo po takim na daljši staci zadkula bit švolo bolivoje tore, a to v konjecach mustva nechtam s časom su, a moto je tun kruč šo so frinkoli. Strašče si po takim vaš nerenči outfit ze svodpovednim glitzerom, a blonješ by to hodunala meta bila. Štojš neš aktualne vodače vulatka vidžal, tun može se je v koždem školi času vobladač namakače srpske televizne vysvanje v ARD Mediatece a podcastiš na našich stranach. Hej prošu, kak možu vam pomač? Tak reka naša nova sluchara, čera sme ju z cva prvni kruč vysvali a štojš cetole nakvatač. Namakače ju na našej internetovej stronie v app MDR Serbia a tiež v audio TCARD Sounds. Ja som si to žno naposkala a ja mi ach uprožil svoj špos, kež sa prej. Vesový koncert operetu ze Serbskej komony Filharmoniu môžete dženca v Drežanach doživiť večo 8 v Drežanach pri cirkvi našej knenie. Jutze je vútora a vútoru sme vobydlarský policist za svoju rečnú hodinu pančicach kukuje a to od popona 4 do večera 6 čich v dome záhradnisko zjazka pšizevče so prošu veství 2-1-2. Zjavná proba srbsko-muského kóra Dylane bude jutze večo 19 hodinách na dvore konečanského domu Dylane konecach a poskyče ja tam tiež pražené kubasky a stejky a sovietočené pivo.

0: Deštak, Klinči, Ranje. Sadkim rozlasu. Za instrumente máš poprovom fachocu. Niete nož so bychuje tvarili, ale tež so bychuje ladali a reparovali. Tež chceš klavier vosovať dať, skazaš si za to fachocu a tež dobíš nešto na huslach vuporedžiť, dovezeš instrument dre do hudbno vopko da z dživarniu. Sam môžeš ledma nešto činš, hinak je to z e-gitaru. Internetu môžeš si tvarske sete skazať, so by si ju sam romadže tvaril. A na hotových e-gitarach môže šrubvač kajš na mopedže. Mirčin Venk je so s tým raz zabýval.
1: Štúž je žnora skupinie Kontakt a Janka Hanka na jevišču vidžel, sodre na zelenú frinkolacu e-gitaru Jozefa Breza na Reoria dopomní. Tola tajka zelená nebylo na pšetco.
2: Do toho by tá gitara kajž kus býva, ale nic celé svetvo býva, tak je kus mazané býva, to je tedom porádku bolo, že som ja ju kúpil, ale ja som spíšne túto barbu sytem mil a som co nešto, što ešte bude do očka skočí. Tým bdžiu, ktorý sa ja mil, takú gitaru ze stejky zelený barbu, ja nesem žiadnu namakal, da sa ja si prajú da to dač činč.
1: Tuž je niede šiju a mechaniku gitaru odšrubval, elektriske džile odlepil a potom korpus od fachovca lakirovač dal. Na koncu je šo zaso sam romadže stvaril.
2: By to pod podsmušku došť jedno, dokéž je tutun model gitary pomerne džakovne, što nastupa. Tam so všetko dá odšrubovač a zase romadže šrubovač, to je ty tak konstruované, so môže im všetko vúmeniť.
1: No a dokéž sú e-gitary tajke modulárne, nie je si treba Florian Jurens tiež nové instrument kúpiť, ako by jemu zvuk svojej gitary přečenky a přesvábil. Švon skupiny Desidox je si jenož novú, lepšiu zvukovú jednotku obstaral. Po takým vône džilkyš vibrácie trunov do elektrického signála přemenia. Starú jednotku je utvaril, káble nové je po pširúce na elektriku gitáre přilietval a potom novú zašruboval.
3: Jeden muže tam po tých gitárov hora dle verčeč tú zvuku jednotku a potom tú odstok sa pomenší alebo povečí k tým trunám. A to si ma napr. Jednore pravo gut, také, že tam tamu dotobujem ako ronšruben, čiže sa ponemo na zeselňak ron, sa musel, wow, to je také pševele, to sa dva ponšon kytro daleko, tú odstok zmeniť.
1: Češko to šo samo na sebi nebie praji Florian Jurens. Kusk čišča je si přijušim činil.
3: To by še krutko do koncerta, bo sa posao, ok, to bude keby so fajn bolo, když bude to klopovo, dokež po mojem nedom hinejší sound, alebo lepší sound, a jeli to genevo klopovo, bude to kus problematisť se bolo na koncu.
1: Krok dále je show Marian Venk, to runia gitarist pola Daisy Dogs.
4: To sa najprv si vobladal te gitare, kaj na tromače tvarene v soboli, a potom si musel, da nemže tak češke buď. A to si ja potom so v internete kus občítal, a potom dal ja také na tvarské plány, potom si asi taký plán si tak môžem skázal, taký vujky, a potom to môžem potal.
1: Tak je votrovský blíder korpus přirezal a lakiroval. Mechaniku za trúne, elektriku a šiju je si potom jednotlivie po svojských predstavách kúpil a do samočineného korpusa zadžival.
4: Šiju si asi obstaral, dokáž to všem doby si pon šablone tvári, ča činč, to kus dlie časa treba, a ta menzúra, to by tie porané trichyč, a mi o to šlo, že to optika Ariana, a za ten zvuk, tak kajšie to predstavie. A kus šposatý, vizor, přitvárety, poľavuč.
1: Je to samo telko veselá činivo, zo je synodom dalšiu gitaru natvaril. Přitým pak najprede junú vostanie.
4: To sú moje najľúbšie netko a poprom je nejac netrebe. Tej mám bez jednu ruku, zráča.
0: Tvarský plán za gitaru Mirčin Venk je so se srbskými gitaristami o tom rozmluvil, što sú na svojich gitarách všetko takhle sami činili a zmenili. 6.15.

0: Na, liebe Gigi, abreihe ich euch. Hurra, Prost, Nine. So bis auch neurinschi Charles Lieta optimalne Sahaju Mame Sauers deike braue Lietschne Hodanschko. Nastajtsche durchras svoji Wuschi. Stoase Müslitsche, sto Gigi Jole wopisuja.
1: Wszelaka drużyna od wulka do małka.
2: Ta może czeska być, ale ty luchka.
1: To ja mam takie czmo zielone, a nic czmo zielone.
3: Ta kulwata.
4: Ta ja czerwone hat zielone.
5: To ja ze swodu. 50% wody.
1: Tam są buczki nudzka.
6: Te są brune, oder czarne.
7: Trzecia takie żółte.
8: A tady by jen z žičku ončič.
1: A někdo třeba se celé vatke.
9: A někdo je si celé škrupalo.
10: To je zelenina.
9: To roště na zemi.
11: To jsou všaky kyrpsa.
12: Tak podobně ty roštu. Také váza po zemi. Ty vůjky podek von na zemi leží.
13: Ve čupových krajach. Ty roštu.
1: Ty po nás jeme doma zároveň to dů.
14: V leču te najlepé svoja.
15: Ve lepé skodžarka.
16: Tu byli skuja nesme sobu ještě.
17: To může

No, te važa, pozve mi, vieš še netko, ľubečiči, što je menine? Ja se skoro myslu za haj. Potom napisajče nam votmu na kartu a sčelče ju na MDR Sapski rozvoz, postoj na mesto C, na poliadnicu potekim, abo vidíče prošiš raz na naše strone, mama, papa, abo mača, nan, vám zaujšte při tým pomaja, a tam môžete po vusovaniu vo mire hišť raz sluchač a viezo môžete nám votam tiež nedom votmu připosvať. Sobotu přeradí vám potom dundak pro votmu a dobyčeri abo dobyčerce kýva Malkeriane Mütter.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpska reč je prirunuja s mnohimi drugimi rečemi národnih menšin v Európie jara dere v internete a sociálnych médiách prezentná. To bie jedne z dopoznačo zinženia Fuen v nižozemským Lojvárd niekotre še sa čera skončilo. Na ním v obdelichu sa zastúperia národných menšin, kotrež nímaja žaden mačorný kraj. Všice rozpraviachu vo svojich bučach svoju reč tiež v internete rozširieč. Srbsku skupinu navedu vaše miesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel lietuša zetkania bieše menšina západných frízov v nižozemský. V serbskich katolskich vosadach vopčili so tun tydžen niedže 500 dječi na nábožnym tydženju. Veršky je sredu putnikovanie dječi z cilo Drevčansko-Mišnianského biskopstva do Rožanta. Na tutym vočakuja viaca 4600 dječi. Ve všech vosadach sú tujšto čestnohamtskych pomocnikov do přijotu a prevedženia nábožného tydženia zapšijate. Dječi nebelčanské vosady zmeja přijane tydžen, svoj nábožný tydžen. Tvarske dživa a vopnovenja na domach krajnije rybarske šule v Rakecach sú po jednom leče pretvára pokročovali. Kajž Sakský mobiliové a tvarský management na naprašovanie MDR zdeli, sú brožen z kuchňu, labor a kurjania nimale hotové. Leca v nazemie maja so přepodač. V rodže pod cichu tu kvílu pak netvária, dokiaľ je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času Lenina chceja posledne dživa zakončič. V internáče kýdaja tu kvílu Estrich. Kletu v februári máte tiež tutej dželej krajnej rybarskej šule hotovej byč. Šulu ponovia a pretvária za 25 miliónov eur sú te peneze ze štruktúrneho fonsa. Dybkonie k lečným prúzninám smiesto na južnym příbrehu Slieboného jezera zaso kúpač. Nimo to smieča tam jezdiť dva bez motore jezdiť. Po informáciách zanierovaria Brunicových jamu LMBV sú dživa za vystotu na tým blaku dokončené. Vúživač pak so nesmiečil Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštých geotechnických příčin. Kopor serbske koporske vúbranky. Sulšečan Leon Šota vopušči biskopičanske koporske tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného legista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do biskopic nauročí so nebylčan Niklas Ríčel. Škýta je naposled kúkuvania dlave Lipščanské končinierov. V biskopicach by Niklas Ríčel hižo v dorostče kopal a v sezóne 2020-2020 v vyššej líze. A to one bychu naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetoj strone a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Šere štart do nového týdženia v Budišine pokaza živé slibro 15 stopňov, vúľadáme mročne na nebiu, kýž nás dženca aj dále prevoča. Spočatne sa hišče slunca s blakami pokaza, v biu dňa bude potom dále a dále vici kojete, so tiež dále začenie, tiež podešovať so přeco zaso má živé slibro, te docpie dženca maximálne 22 stopňov.
2: A štyri zorec mi drežane, mi svoni boštu a boštuvom, so vopkat na 5 kilometra hači, nezboža dla, kiše so tam stavo. Tam, kajš při meze Ludvigsdorf je traje nikak 20 minčinu dlejo, tam kajš jo treba ja ľudžo potajkim v utrajnost, nedom dženca punželu, když startujeme do Prusnin. Cím a po minčine po naposled miše.
0: Serbski rozvoz. Do

Znanosť vašemu džesču abo nučke tešižo raz, da bi znučko o mesačku prečitali, kotrem špinže tutun jedne, tutun, potekim tu mesačke jedno dnia, ke krauci, so byl on mesačke šate zešil. Na haj, on praje žan problém poporom, krauc, vumiri mesačk, a jako pak tun, potom přichodný raz zasoke krauce přinže so by on svoje zešite šate vote vzal, sú tute pak převuske a zas pak převulke. A to, že tak doho tam a sem s mesačkom a kraucom doniš tutun, potom zadvilujo mesačke rekne vode prošu. Ale to ze mnou a s tobou, to s tými šatami a namaj, to ničo nebude. A často, když takého serpa na nebiu vúľadám myslu na tuto stavizničku. Serbske stavizničky a povedanška, kajž napríklad te, kýže Juri Brezan napísal, kaký elefant do rybošu namakače pola nás na našich stronách internetče a ve našej app MDR Serbia a to maja džiči v opravde, když tam šop šeladaja, dosť a nadosť činč, netko prúzninách.

Hladam raz naše prozninske protočky, dženca večo sme potekim na dalšej akcii a stácii Zadkula Beach volejboluje túre, a to v koniecach. Mústva nechtam s časom sú. Moto je Tunkruč, šoso Frinkoli. Potekim nekajký outfit s glitzerom jo pytane. Zadkula so na vás veseli. Stojš je aktuálne vodače vulatka zapas, tun može se koždem školi času vobladač, namagače srpske televizne vusovanje a de mediatice a vodka stež na našich stranach. Vesel koncert operetto ze srpske komone Filharmoniju možeče dženca ve Drežanach doživič, večer vosmich v sakske stolice pši cirkvi naše knenje. Jutze Wutoro zmeje wobydlarski policist, přichodnú rečnú hodinu pančicach Kukove a to času od 4 do večera 6. Ve domie zahradnisko zjaska. Zjavná proba srbsko-muska kóra Delane bude jutze večo 7. na dvore konečansko domu Delane konecach. Poskyčia sú tiež prážené kobasky a stejky a točené pivo, zaujšie tiež limonáda tam sida. Zromadné spievanie v júliu vodmie sú júcete prine a to v 18 hodinách v korovej rumnosti Sapsko-Ludova ansambla. Sredovo čakuja v Roženče niečo 1600 dječí z všich končinov potnikuja do Rožanta dopona cibilky na jednač vodmie so zromadná Božam ša s biskopom Timo Iversom a tuta zmie tie srbské elementy a kemše voprúbia so tiež vod zromadná dječa co kora.

Tyž planujete snad dolejšie svoj letuši dôl, netko tiež prosinach, to ste za to ešte ľudí znano, tiež prašenie, aj dokal jenoš. K Atlantiky, do Francúzsky, alebo do Španiesky, alebo sčinime si prosče raz, taký riane dôl, bez nekakých do ich jizbu a hačeniu v našej bližšej okolinie, v domizne, aj kak by bylo z Vúžijskej jezorinu. Kolesa na auto a los, že kýba nedom s kolesom sa podače, napríklad do Blunia, si tam tyku anu cirkvičku vobladače a pšavšo riane borske statoky. A dež pola statoka nebo Helmuta Kuria, hač cíle dozade jedeče, to steječe potom v Rúni von před jamu. A dáleže po kolesovarskim puču, k Parcovskemu a Linjanskemu jezori, až tu išce a malošt k Sedličanskemu jezori, odbočiče do Prošima a činiče tam přestavku ve vsilky šmieše so odbagruvač. Abo verčiče ščejneku okolo Zvykomorovskoj jezora, čiž môžeš tiež rejne stanovač, tiež na jezoru pvachtakovač, po takým tydžin tam voprodže derivu treš bez toho, zo nekajka vostuda nastala.

0: A ja všetci kýštam dženca, koniecach, večer, budú si přeja vieza, zo so nedešťuje. Na po osmich je.
1: Serbský rozvoz. Pojezdže. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. V serbských katolických vosadách vobčili so tutun týden hniedže 500 dječí na nábožnym týdeniu. V Jaške je sredu putnikovanie dječí z celého Drežansko-Mišňanského biskupstva do Rožanta. Na tutem očakuje 26600 dječí. Ve všech vosadách sú tojšto čestnohamtských pomocníkov do přijotu a prevedenia nábožného týdenia zapšiate. Dječí nebečanskej vosady zmeja potom přichodný týden svoj nábožný týden. Serbská rieč je prirunujo s mnohými druhými riečmi národných menšín v Európie jara derie v internete a sociálnych médiách prezentná. To je jedné z dopoznačov zenženia fúen v nižozemským Lojvárnie, kotreše sa včera skončilo. Na ním v občelichu sa zastupera národných menšín, kotreš nímaja žaden mačaný kraj. Všetci rozprávajú vo svojich pučach, svoju rieč tiež v internete rozširieč. Serbskú skupinu navedovaše miesto predseda domoviny Hartmut Leibner. Hostičel letuša zetkania byše menšina západných frízov v Nižozemskej. Tvarské dživa a obnovenia na domach krajnej rybarskej šule v Rakecach sú po jednom leče přetvára pokročovali. Kajš Zakský, mobiliové a tvarský management na naprašovanie MDR zdželi, sú brožen z kuchňu, labo a kúrenia nimale hotové. Leca v názemie maja so přepodač. V rodže pod cichu tú chvíľu pak netvária, dokáž je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času lenienia chceťa posledne dživa zakončiť. V internáče gida ja tu kvílu Estrich. Klitu ve februárie máte tej študiedžele krajnej rybarskej šule hotový byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 miliónu euro sú te peneze ze štruktúrneho fonca. Dybkone k ličným prozninám smie sa na južnom šíbriohu Sliebrného jezera zaso kúpač. Nimo to smieža tam jezdžidva bez motora jezdžič. Po informáciách zanierovaria Brunicu ich jamu LMBV sú dživa za viestotu na tým blaku dokončené. Vúživač pak so nesmie džil Mordkovská jezera dla přírodoškytných kajštež geotechnických příčin. Kopa serbské koparské vúbranky, súšečan Leon Šota, opušči biskopičanské koparské tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného ligista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do biskopic nauročí sa nebelčan Niklas Ričl. Škita je naposled kúkupovania dla velipšanské končine rau. V biskopicach by Niklas Ričl hižo v dorostče kopal a potom v sezóne 2022-2023 v vyšej líze. A to vane bychu naše povestče, kýž môžete si vomere šečítač na našej internetovej strone rune takéž v našej dámotnej app kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokazá živé sliebro tú kvíľu 16 stopňov, ale čaja mročené na ľubiu, ten nás dženca celú džen prevodža. Spočatne sa ešte tu a tam slunce s blakami pokazá, v biu dňa potom dosť švicikojte budže, co dále začinie a tiež podešťovať, co predsa zase raz má regionálny vizor. Živé sliebro te zalize dženca na maximálne 22 stopňov pohoní v Užice.
0: Pokomikne nam žane aktualne vopkadne pokive nepředleža, tož přejmoj dobro jezbu. Ci po napu osmiche.
1: Serbský rozvoz.

0: Hudba, bez instrumento, ha, to ne byš vor. A za instrumenty masz poprom fachowcu, nic nie so buchuje tvarili, ale ty so buchuje ladali a reparowali. Gdyż chcesz klawiowosować dać, skazasz si odpowiedno fachowca, gdyż dobisz nieco na hustlach wuporedzić, dojezysz instrument dreje do hudźbno wopkada z dziewaniu. Sam możesz liedma nieco czynić. Hinak je to z e-gitaru. Internetze może si twarske sety skazać, so by si ju tam sam romadze tvaril. A na hotowych e-gitarach może szrubować gajsz na mopedze. Mirtin Wenk, o tym rozprawia.
1: Stujšiež nora skupinie Kontakt a Janka Hanka na jevišču vidžel, sodre na zelenú frinkolacu e-gitaru Jozefa Breza na Reoria dopomni. Tola tajka zelená nebylo napšetco.
2: Do toho by tá gitara, kajž kus bíva, ale nic celé svetvo bíva, také kus mazané bíva, to je v tom poriadku bolo, že som ju kúpil, ale ja som spíšne túto barbu sytý mil a som co nešto, čo ešte bude do očka skočí. Tým budžiu, ktorý sa ja mil, takú gitaru ze stejky zelený barbu, ja nesem žiadnu namakal, da sa ja si praju, da ja to dač činč.
1: Tuž je niede šiju a mechaniku gitaru odšrubval, elektriske žile odlipil a potom korpus od fachovca lakirovač dal. Na koncu je šo zaso sam romadže stvaril.
2: By to pod podsmušku došť jedno, dokéž je tutun model gitare pomerne džakovne, što nastupa. Tam so všetko dá odšrubovač a zase romadže šrubovač, to je ty tak konstruované, so môže im všetko vúminiť.
1: No a dokéž sú e-gitare tajke modulárne, nie je si treba Florian Jurens tiež nové instrument kúpič, ako by jemu zvuk svojej gitare přečenky a přesvábil. Švon skupiny Desidox je si jenož novú, lepšiu zvukovú jednotku obstaral. Po takým vône džilkyš vibrácie trúno do elektrického signála přemenia. Starú jednotku je utvaril, káble nové je po přirúdce na elektriku gitare přiletval a potom novú zašruboval.
3: Zjed môže tam po tých gitaru hora dle verčeč tú zvuku jednotku a po tú odstok so pomeči alebo poveči k tým trúnam. A to si ma napro jednore pravil gud, také, že tam do toho budeme ako ronšruvnič, a kde sa poniem na zeselňak ron, sa musel, wow, to je také pševele, to sa dva pošon kytro daleko, tú odstok zmeniť.
1: Češko to šo samo na sebi nebie praji Florian Jurens. Kusk čišča je si přijušem činil.
3: To by šo krutko do koncerta, bo sa posa, ok, to bude nekaj vysu fajn, bo když bude to kloppovo, dokiž pomáme nedo minejší sound, alebo lepší sound, a jeli to genevo kloppovo, bude to kus problematis se bude na koncu.
1: Krok dále je šo Marian Wenk, to runia gitarist pola Desidox.
4: To sa najprv si vobladal te gitara, kane tromače tvarene v soboli, a potom si musel za nemže tak češke buď. A na to si akonco internetče kus občítal, a potom dal ja také ne tvarske plány, potom si taký plán si tak môžem skázal, taký vujky, a potom sa to môžem spotal.
1: Tak je votrovský blíder korpus přirezal a lakiroval. Mechaniku za trúne, elektriku a šiju je si potom jednotlivie po svojských predstavách kúpil a do samočineného korpusa zadžival.
4: Šiju si asi obstaral, dokáž to všem doby si pon šablone tváriť a činč, to kus dlhé časa treba a tá menzúra, to by tie porané trichyč a mi o to šo, za to optika Ariana a za ten zvuk, tak každý to predstaví. A kus šposatý, vyzo, přitvárety, podľa buď.
1: Je to samo telko veselá činivo, zo je synodom dalšiu gitaru natvaril. Přitým pak najprede junú vostanie.
4: To sú moje najľubšie netko a poprom je nejac netrebe. Tej má blzín ruku, zrača.
0: Mirtin Wenk, wir sind so serbskimi Gitarristami, wot dem rozmowiau, što so na svojich Gitarach schot takle sami činili, also minili, a tvarili. To schet jetzt wir schon nesem. Sudom hodin, bitte satsch ja.

0: nisem viac tvoj. Dale jadu, čežu pak se naju, vom jadku.
1: A dženca netko dre neje, tajke vedro na kupanje, tež netko runje so jo vemešče tola ketro deščuje, ale tematisce so netko pšivšim raz dovode podame skočime po takim raz dovode Mateo.
2: V Hesenske menujce v tamnejši mešče Švalmstadt maja nevšenu překvapenku, tam moža džiči do 16 let přes cv proznine zaramo dovode skakač. Zastup to kupile přeuza tam jen anonimne dariče. Zajšve tečen je so hižo o tem prini raz rozprobjav tež potom spiešne pocuj nimsky, ale netko vedža tam kusk viace, čo dla tuta cova akcia. Vona vosoba sama tež husto do tutej kupiele jezdži, vona je to minenia. Za nás, jako šulorio by kupiel, je nemiestno také vulke svobode, no a tute začuče chce netko dalším džičom tež zmožnič. Daričel je hižo na spočatku prozniť 5000 euro dario, kvázi ako znamio, hej, ja to kutne minju, no a ranice tam žane sađene nesu, keľko fenku. Na koncu se zonedáry a kelko zastupa do hromady přeuza. Vůlkotná akcia, što ještě po takým počes na čelitami staré a chce zadomo se ukupačů kupili. Já jsem hůne raz hladal dojče syno do Švalmstedta. 5 hodinu od jo, s autom popučuště, no, nikke ranolus. Tam je mu dovode skočič, pon za zročo, po McDonald's ještě nima a pon ještě večer, že sači sná zase doma.
1: Chyba za níže nekajký stan na tvaríče se a tam si dne vostaneče, to se pon tola ještě bolu upačí. 8 hodin 16 je.

0: Srpski rozvoz. Poješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpska riječ je prirunujo s mnohimi drugimi riječmi národnih menšin v Európie, jara dere v internetu a sociálnych médiách prezentná. Tobie jedne z dopoznačov zenženia Fuen v nižozemským Neuwardne, kotrež je sa čera skončivo. Na ním v občelichu so zastupierio národnych menšin, kotrež nimaja žaden mačon kraj. Všetci rozprobiachu vo svojich pučach svoju riječ tež v internetu rozširieč. Srpsku skupinu navedovaše miesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel letuše zetkania bieše menšina západných frízov nižozemské. V serbských katolských osadách vopčili so tutun týdžen niede 500 dječí na nábožnym týdženiu. Veršky je sredu putnikovanie dječí z celého Drežansko-Mišňanského biskupstva do Rožanta. Na tutem očakuja viac 4600 dječí. Ve všech osadách sú tu išto čestné hamckých pomocníkov do přijotu a prevedenia nábožného týdženia zapšijate. Dječí nebyčanské osady zmia potom přichane týdžen svoj nábožný týdžen. Tvarske dživa a obnovenia na domach krajnej rybarskej šule v Rakecach sú po jednom leče přetvára pokročovali. Krajnšie Zakský imobiliova a tvarske management na naprašovanie MDR zdžili sú brožen z kuchňu, labor a kúrňania nimale hotové. Leca v názemie maja sa so přepodač. V rodže pod cichu tú kvílu pak netvária, dokelšie tam runie je na 70 poru, netopyru začanilo. Po času lenenia chcete posledne dživa zakončiť. V internáče kýde a tu kvílu Estrich. Kletu ve februári máte tiež tutej dželi krajnej rybarskej šule hotovie byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 miliónov euro sú to peneze ze štruktúrneho fonda. Dybkonie ke lečným prúzninám smie sa na južnom Šíbrihu z Liebohného jezera za so kúpač. Nimo toho smieža tam jezdžiť dva bez motora jezdžiť. Po informáciách zanirovária Brunicových jamu LMBV sú dživa za vistotu na tým vlaku dokončené. Vúživač pak so nesmie dživ Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštejš geotechnických příčin. Kopa serbske koparske vúbranky súšečan Leon Šota vopušči biskupičanske koparske tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného ligista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do biskupic navročí so nebylčan Niklas Ríčel. Škýtor je naposled kúkubvania dla v Lipšanskej končinie rau. V biskupicach bie Niklas Ríčel hižo v dorostče kopal a v sezóne 2020-2020 v vyšej líze. A to bude vechu naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Aj, prvný tejký dež sme predaj rúne hižo milie netko je tu kvíľu za so sucho v Budešine a to pri 16 stopniach. Aj, čaj, am ročne na nebiu, te džen sa celý džen húľa dáme. Svonco, skere jene s blakami sa ešte raz pokaza, vybiu dňa přece zaso. Vici kojete sa dále začinie a tiež podešťovať sa přece zaso ma. A žive slibro te docpie džen sa maximálne 22 stopňu.
2: A štyri sme honia Vúžica, mes Drežanami Lietanišťo a Hermsdorfom sa vopkat na 5 kilometrach. Ve Tvarnišťu kopí tam sú ľudžo, niedže 20 menšinu dlie popuču.
0: Srbský rozvoz.
2: Cia po menšine pom na po džuje Čeche.

0: Neviem, hač čerošu prapremieru sapskim rozvosu svišali, kýba so s Česejú miestem duce popuču niedže naposkali. Ve našej novej svuchorie, haj prošu, kak môžu vám pomáč, vozmeme vás sobu na letanišo. Tam, kde obši informácii za bezradných dôlnikov vône rek jednania Kristof von pomášim, tež z najbúdnejších zasúkaných situáciu, co bychu veseli a zbožovni do dôla dolečeli, a dež jestem hotové, popšie si tež rádera sam jeden kove. Doniš neklinka přichodne telefon.
1: Och, nee. Chefo.
2: Hi, witaj, Christopher.
1: Hallo, Chefo.
2: Pascal, Jule, my mamy małke problemczk.
1: Problemczk? Dorika?
2: My mamy personalne czeże, a dobimy nitko krótkodobne przeplanować. Dorika, so dobisz proszę przychodną służbę też jeszcze przełzacz. Dzięca, to so nie wyle stało. Abo?
1: Nie? Ach, nie. Tu je šitko celé mierne odpížavo.
2: Na to tla zúbo, Kristofor. Na tebe môžu so spúšťať. Ej, ale ja dobu nekej kofre pakovať, dokež polečujúci ženu do dola. Do grekské. All inclusive. Mamo je svojský jacuzzi. A hej, masáže tež poskyčuja. A vedro bude tak zúbo. Tožno so veľa. Ale tebe ešte přijú dále takú mírnu službu.
1: Mírnu službu, hej.
2: Čau, čau.
1: Šefo? Šefo? Haló, šefo?
3: Oje. Rung před oknom recepcie byla zasa dlhší a dlhší. Za Kristofa sa netko druhá služba započne. Ale kajš přeco znapřečivia von stvolivie.
1: Hej, prosu, kak môžu vám pomáč?
0: Hej, ten boj raus, to má vopode bez konca kveselu druhých dživač a jim do dola dopomáč. Ale žan strach, naše prozninské veselo zavúšite, komu že ižo přeračič, má tež viste happy end za Kristofa. Kotre, to svišiče, ve našej novej svuchorie, hej, prosu, kak môžu vám pomáč? A toto sme včera pravusovali a od netka namakači ju tež na našej strane internete, v našej app MDR Serbia a audio TC ARD Sounds. A od tam môžete si ju rád ľúbie, že škúli tež še popoču sobuzač. Ja za menša som so včeražno amizirovala přes karbonára muža, ščokaco muža, abo tež toho, kež cíše poprom do Neapela, je pak si listček za let do Nepala kupil. Môžu vám to jara radiť. Si na poskač.

Predstav si, že žive paradízu na zemi. Štoj si přije všetko, so či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Predstav si, tu se pône ľubosťa. Tvoj vop sviče pak při všim vúzamkne. Všetko jenož dokešný se vyrýbe. Abo nebo pýtaš pravdu.

0: Nábožné slovo.
1: Svešičevot Kristiana Klausena z Pančic Kukua.
2: Ľubi připosluchaki, ľubi připosluchajo. Naše čiči maja dženca prýni džin prústnin. Budžak vo srečnoce neklinka, netrebaja dôr čare s busom jízdžič a tešnic hodžin dôr v šuli sedžeč. Nesmieja domiace nadavky abo kontrole. Přichodne 6 nedźele pak nebudu jenož svobodny čas. Jich duša môže so vočerstvieć, oni môža nowe nazony naromadžić, se s přečelemi a přečelkami zromadne kvíle přeživić. Tež to je vážne. Nábožne tydženje, kiž dženca v mnohých vosadach započnú, sú za šo mienované dobra příležnosť. Vočerstvienie duše, nowe nazonienia, kvíle mieč, s tovaršemi a tovarškami. Zrobmanje zabiraja so leca s Mojzesom. Džiči zonja nišče škuli z jeho živenja a jeho voznam za izraelski ľud, kajštiž voznam za spojske živenje. Modostni a dorostčeni džiči pritom prevodžija. Vopruja za to svojski dovol a svobodny čas. To je živa cirki. Zafač potom knjez.
1: Praj Kristian Klausen, z Pančic Kukua, venadoku tamnišeje farskeje vikarije.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ovinováš Žižec Sebastou.
1: Царського програма.
2: Любе Жиші, що ви то так южа раз доля бували, аж не сукшили друге з вами граш, докоя що пшемауе або пшемоде, я це сто таке так, аж друге з мисле, аж що свабше, а аж жедну довіру до ваших заможнощ, що нямашо, на пен слухайшо на то, це мауе ухац хопел доживіо.
3: Huchacové mysli. Huchac kropel jo krádu znáte pet sevej gely. Vönga je teke taky pšały huchack s dvujkýma ušima a ma šikno, což pšały huchack treba.
4: Jano, a som mienče ako te druge huchacky. Ved vernošči gronione som samove viele mienče. Za to pak vim rednejše v žorty.
5: Ale my musíme přece na tebe dvoj gledaš, gaž co my s tobou pejdaš.
4: No a, jaga dem teke přece na vas gery gledaš. Myslí se snaž, až to rádke tu jom?
5: Nen to věci negra kaj hopl, co my lubi zgromadně zvucuvaš, kak čachoju doubegane.
4: Ja pak žeden čach neznajom. A gaž napšaudu raz čach grozy, sedňom se na sliznej patce a zažažujom se s prydnýma patskoma vece. Benga čachaju netrebam, do vece vugledaš. A tak jo, mi svet net zasi vyrychu.
3: Hopl jo vjasele dalej skokotav. Te druge huchacky pak sú vytnovotky svucovali, kak megu před gelnikom a jogo psami ubeknuš. Gaž vyni jim se blíže. A te zvucovania sú byli napšaudu trebne, dokuláš jo južo za sebe osvyšaš plaukanie psu. Tož sú huchacky se malsne dali na úbegi.
6: Ženčo, což vaše packy megu psy se blíže?
5: Kúžde dáš sa mopeta, jo se uchováš.
6: Myslíš o se na to, co sme nás zvucovali?
5: Nen to žovo našo živenie, ubegajšo.
4: Me jeko, soga hose čoj. Taka hektika při jadnorym zvucovanju. Dešo v napšaudu tak přegnavaš, lube přijašele.
3: Blaukajúce psy sú se blížili a nin to je teke huchac kropel peznav ten grozice čach. Jogo učobicka jo naraz časne bubotala. A bylic ven mil zecyk, vydre se je na flaku nakakal. Venio se čiskotal až do slednoga kysmika.
4: Pace před vece a pen čach nevyžim. Jano nic čachovu do vecovu glidaš.
3: Co dej mam hyši ulicu váš, lube Žiši? Ako jo gelni kopela vyžel, jo chopil z celé učoby se smiaš. Tak, až jo uchack mega pykšajžu, ubyknuš. Ale ako je náš gelník kjarcmi svojim kumpanam v tom živnúckém uchacku ulicoval, nesú jomu vierili. Živnúčko, nicka? Gelníky gasú hovac také, ktoréž meguši nabajáš a kenž smuchy gytujú elefanta.
2: Jo, šuknem uchackam, vám ľubi Žiši žicem jasový týžeň. V jasový bužo tak a tak, ten týžeň gasolíšovské férie zachopijú a ten dovolujú cas.

0: Umiastvam pokazáš, kak se Vůžice přeměnio. To je cíl tak pomenioný lauziciáde. S muziku čojeniam Jiriju a živadvom jose vetmiva už o drugi raz kønsteženia v grotku, drilku a baršču. Grigor Klim rozpšavio.
1: Uši tozen gosti su přibabili kroni gvona organizatorka Claudia Arndt. Hundata dvažasča luži jo sobu getovalo na javišču abo před javiščom. A to serske jo bylo přesipedla.

0: Živa dva na cunje v Serskej rece v Botach, v Barkovach, pobitujo južo nekotare leta kupka okovo muzikarja Franka Koseka. V Serskej kupki Kula Bula, jogo mam nento při telefonu. Dobro žen, Frank!
1: Dobro žen!
0: Jo, v maju a juniju, čo južo predstajenja mili, přiduce budu 16. a 11. julija, potakam petk a sobotu nento. Co to konkretne jo, živa dvo na cunje? Na co mogu se ty gašči jasališ?
1: No jo, to je pravje, ale nic živa dvo na cunje, to bude živa dvo při rečce, to je jasné, až to je živa dvo na brogu. Tam jsou te povešové figury, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik Duce a té ulicu, ten přírodovajem, tam jak to něka bylo v Botách a co se všechno stalo.
0: A ty gešči te seže ale ve cunie?
1: Ty gešči te jsou ve cunie.
0: Kto te čoinka napíšo?
1: No ja, to sú od Michaela Apla napríklad, alebo také od Geralda Schöna. Mm-hmm. A to my sme už veľa leta tak cíneme, also my to už nevieme, čo to v obšavu tam písal všetko.
0: Ten Gerald Schön to je jeden znatý spívar a ten Michael Apel, ten gotu jo veľa na pelu kultúre také.
1: Jo, ten jo také přece ten Nikus a ten také s publikumom pen Rejo jo na Zelené Luce.
0: Mhm. Potakem serske bajki se predstaju v novej formie, by mogli to tak.
1: Tak môžeme to kroniš, jo.
0: Tak môžeme to kroniš. A muzika grajo také pritom veľkú rolu?
1: Jo, ale na tých živadlových stacionách, ja by tak kroni tam se také spíva, a potom máme také živú muziku z Kula Bulu také na Zelenej Luce.
0: Na Zelenej Luce to kroni po tom cunovaniu, pen viacor, nic vůžo, pen jo. Ještě ten koncert vid kupky Kula Bula.
1: Jo, tam je také ten koncert.
0: Kak by mogli krotko a svatko opisovat, kaká muzika to je?
1: To je internacionálna folklora, to je pičko jazza, a tam jsou také serbské štucky pedla a také serbské štucky, jazzové štucky také.
0: Ako například máme my jeden titel?
1: No například Spivo Verge máme tam, to je také taky serbský jazzovaný titul Jabo Gronio. A ještě druhý, máme také internacionální tituly s serbským textem. Například engelský Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve serbské řece v Botách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serbský, ano, a všako rakovický.
0: Nento pak te gešči zvětšiko nemogu serbský, ale veto serbské štucky svyše, kak to gotujo šopen, dve rečně?
1: No jo, pan Moštičko, pan ulicova, co se tam spiva, abo co se tam ulicova, abo ta serbská reč je ona kušte pat prezentne. Serbský a nímský, jo.
0: Dlacoko je to vážne, až také v Barkovách ve serbské reci něco zaznejo?
1: No ja myslím, až v Botách trebáme za našich turistov také ten serbský element kultúry, dokoraž často neznajú, dlacok sú tam tie serbské pomenovania všúži a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dlatok tome cíneme.
0: Že mogu ľudia sa nem to také nieco koním raz kúpiš, alebo kortky kúpiš?
1: Te kortky sú přece napríklad na Zelenej Luce, Grüne Ecke, v Borkovách. Tam dajú také telefón a to je náš partner tam a ten sa zabiera s tými kortkami.
0: A Zígar 60 sa to cunovanie zachopia tam, nic?
1: Ja, Zígar 60 startuje ten prednik zón a pan máme ešte dva zóna plánované všetci. Tam dajú také nieco k ježi a píšu, to je všetci veľkým riedne. Až to vedro, riedne, jo, budeme se nažiať až tam vedro, tam také klapujú, pan je to všetko veľkým riedne tam.
0: Groni, Frank Kosek, vin bužo pedla, ninto petk a sobotu 16. a 11. julia a to jo živa dvo pri rečce. Serbské živadlo a viacor bužov také ešte koncert ze skupku Kula Bula. A 8. a 12. augusta bužov pen sledný termín, nic?
1: No, ale v septembru máme to ešte také plánované. Mm-hmm. No to odvisuje od vedra v septembru.
0: To môžeme pen ešte znať cenišne, alebo kvistči dáštem. Gözčam učobne žik, až čo nás informirovali, pen žúcime veľa viasela úspecha pen na koncu týženia.
1: Učobne žik.

0: Nímsko-serbski ensemble Hrše Burzio zvýšil letos za svoje 50-letné obstáže. K tomu sú cvonky tovaristva ugotovali sobotu jubilejný program a sú se přepšosili partnerov přijašelo přizvežbných do živadva Pikolove mistře. Maria Ilikovska-Winklerova povežejo.
1: Při žurech jo serská gymnaziastka uvítala gesti po staré tradici.
2: Já jsem Emilia Fienbergojc a já strovím gesti s chlebom a solu.
1: Pemałem jo se zahopil růž.
3: Já jsem Birgit Čurová a já znaju ensemble Vělgin Terje. Já lubuju Terje. Já se líbím na program.
4: Za město je to vegin vážno, až tak tovarstvo píšaše šlet lujko nint obstoj se strastvami, se skulturu, se smužiku, se sersku rýc, až to je šo prezentne a se s tým zrýživě naše tovarečnosti jo žil našego města.
1: Groni zagronita za serske pšašania v mieste Anna Kosacojc-Kozelua. Ve zahadnosti jo založba za serský ľud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Zabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele długich rejowenskich kubków albo ansamblowiec nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pciżaścia let ją miała drugim w ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette, Annette Bröse, nawieduje Ensemble Wittlita 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen? Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejne program jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił cały stawizny ansambla. Fotografie z ustupu, z makanią, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A miazy jo se ansambl prezentował na żywo. Zahopił jo ze zapustą. Zajmie umiełski ariołański z wielkim elanom su przedstajeli zieło przy żniach. Parlickam repertuar ansambla susza pak psieza w koreografii Uwe Wrüglera, a sywie psitom su gelcy drażnili żołcza. Jadna 15 let dujko sumili

0: Živa dva nacónje v serskej rece ve Botach, v Barkovach, pobytujo južo nikotare leta kupka okovo muzikaria Franka Koseka, ved serskej kupki Kula Bula, jogo mám nento při telefóne. Dobrý žen, Frank!
1: Dobrý žen!
0: Jo, v maju a június, čo južo predstajenia mili, přiduce budu 16. a 11. julia, potakom pětk a sobotu nento. Co to konkrétně jo, živa dvo na zóně? Na co mogu se ty gešči jazališ?
1: No jo, to je pravě, ale nic živa dvo na zóně, to bude živa dvo při řece, to je jasné, až to je živa dvo na brogu. Tam jsou ty pověšové figury, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik Duce a té ulicu, ten přírodovajem, tam jak to někdo bylo v Botách a co se všechno stalo.
0: A ty gešči, ty jsi že ale ve zóně?
1: Ty gešči, ty jsou ve zóně.
0: Kdo ty čověnka napíšou?
1: No ja, to sú od Michaela Apla napríklad, alebo také od Geralda Schöna. Mm-hmm. A to my sme už veľa leta tak cíneme, also my to už nevieme, co to v obšavu tam písal všetko.
0: Ten Gerald Schön to je jeden znatý spívar a ten Michael Apel, ten götujo veľa na pelu kultúre také.
1: Jo, ten jo, také přece ten Nikus a ten také s publikumom pen Rejo jo na Zelené Luce.
0: Mhm. Potakem serske bajki se predstajú v novej formie, by mogli to
1: tak môžeme to kroniš, jo.
0: Tak môžeme to kroniš. A muzika grajo také pritom veľkú rolu?
1: Jo, ale na tých živadlových stacionách ja by tak kroni tam se také spíva a potom máme také živú muziku z Kula Bulu také na Zelenej Lúce.
0: Na Zelenej Lúce to kroni po tom cunovaniu, pen viacor, nic vůžo, pen jo. Ušti ten koncert vid kupky Kula Bula.
1: Jo, tam je také ten koncert.
0: Kak by mogli krotko a svatko opisovaš, kaká muzika to je?
1: To je internacionálna folklóra, to je pičko jazza, a tam sú také serbské štúcky pedla a také serbské štúcky, jazzové štúcky také.
0: Ako napríklad, máme my jeden titel?
1: No napríklad, Spivo Verge, máme tam, to je také, taký serbský jazzovaný titul, ja bol groni. A ešte druhý, máme také internacionálne tituly s serbským textom. Napríklad, engelský Wonderful World, to je veľicný svet pla nás v serbské rece, v Botách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serbský, ano, a všako rakovický.
0: Nento pak te gešči zvětšiko nemogu serbský, ale veto serbské štucky svyše, kak to getujo šopen, dve rýcne?
1: No jo, on môž pičko von ulicu, co se tam spíva, abo co se tam ulicu, abo ta serbská rýc je ona kúšte patrizentne. Serbský a nímský, jo.
0: Dlacoko je to vážne, až také v Barkovách v serbské rece nieco zaznejo?
1: No ja myslím, až v Botách trebame za našich turistov také ten serbský element kultúry, dokoraž cestno neznajú, dlacok sú tam tie serbské pomenovania všúži a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dlatok tome cíneme.
0: Že mogu ľuže se nem to také nieco kronim raz kúpiš, alebo kortky kúpiš?
1: Te kortky sú přece napšedan na Zelenej Lúce, Grüne Ecke, ve Borkovách. Tam dajú také telefón a to je náš partner tam a ten se zabiera s tými kortkami.
0: A Zígar 60 sa to cunovanie zachopia tam, nic?
1: Ja, Zígar 60 startuje ten prednik zón a pan máme ešte dva zóna plánované všetci. Tam dajú také nieco k ježi a píše, to je všetci veľkým riedne. Až to vedro, riedne jo, budeme se nažiať až tam vedro, tam také klapujú, pan je to všetko veľkým riedne tam.
0: Groni, Frank Kosek, vin bužo pedla, ninto pětk a sobotu 16. a 11. julia a to jo živadlo při řece. Serbské živadlo a viacor bužo v také ešte koncert z kupku Kula Bula. A 8. a 12. augusta bužo pen sledný termín, nic?
1: No, ale v septembru máme to ešte také plánované. Mm-hmm. No to odvisuje od vedra v septembru.
0: To môžeme pen ešte znáte, co než nie, alebo kvistči dáštem. Gostčam učobne žik, až čo nás informírovali, pen žúcime veľa viasela úspecha pen na koncu týženia.
1: Učobne žik.

všetko tiež zaplánované zoso destruje a to osobite dženca tiež je zoso po usuvaniu hišče tu dále svieči. To viezo koniec v posledných letách stajne zaso miachme, zoso tu potom hišče trošku party svieči a si myslu na prvným dňu prozdnin je to dženca opravdu perfektný okomik, hač do jenej so tu potom hučba raje, boxe tam již osteja, všetko je spřihotované pod takým, když hišče netko doma sedíče, potom je to netko váš okomik. So stupič, so nakolje so synič, abo rauta a tu sem doječ, tu so tež po našim usuvaniu hišče svieči a ja si myslím, to bude na kúšte pát riane večok tu.

0: Je lečo, to reka vezo Beach Tura beži, ale naša modžina so vezo tež na festivale veseli. Cio morostni su minene tydžen hižo znate Roskilde festival danski v opytali. Tutun je hinajší hač druhé trošku osebite, dokáž tam jenojš nesvědčíš, ale tyž dživáš.
1: Vône naopy tam zastav zradovač. Tu tam přinžu ľudí, když se čas zastav zromažná a tutun zastav po nimi veľkých čítach, potom po nás odnoše a potom na veľké video položa a tutun ma potom zradovač do všelakých kategórií a ličiť při tým a jen činí při tým smušky.
0: A je to byše mies svědčením dživo morostných na Roskilde festivalu. Náš Klaudius je so s nimi rozmoujal, viac začíš čo zoniče po příchodnom zbyvě.

0: Od 27. 6. do 4. 7. od mi až so svetoznate rozkylde festival Danske, tež serbska možina běše podla, náš zadkolár Claudius je so s nimi rozmówiał.
1: Serbsce modostni sú se s autom do Danske dojeli. 9 hodinov bychu za to popuču, ale če odla jedeš tak daleko po celý Nemskej, jenož so by so na festival podal. Haj to praj nám Stani Wenzel.
2: Also wohne to tak, že so, so kúže leto nejaké máte menšine ve celý Nemskej tricha a do rozmúšinu vo všelakých eventách ve tým leče a za ten Roskilde Festival bude prav ta dánska menšina v Nemsky zamovita. Tuta dánska menšina je to pon halt na Bauk dále doa. A Bauk je pon za to zamovite, bo za to kus vabič. Tak sú moti na to šišli. To je so po nás v Avi skupinen spisoval.
1: Na Roskilde Festivalu by nimo Serbo tež dánska menšina z Nemsky podla, ale tež mezinárodné skupiny z Polske a Slovakske tam bychu. Dziewali są oni wszyscy romadze, wiedzą miachu potom tej ślepszyny.
3: A jako dobrowolny, jako dziewacza, tak jak tu na Roskilde Festiwalu, masz też schon jara wulke lepszyny też. Mezdrym dały tu na przykład jedna Volunteers Village, tak jak na Weska, za dobrowolnych. Tam masz te cyle szeleke poskitki, to że od yoga przez sauna, haczki jedne, zarodzie bez alkohola. Mezdrym dostaniemy też jako sobie dziewacy na przykład dobropisy za jecz a picze. A mamy w naszym kempie, w naszym badzie, pola SDU, też darmotnus nilein za nas.
1: Haj časa očastvene je po takým doštere dátu, kaj sme runie slyšeli, na takú čopfu zaunu by so netko tež veselil. Prašené netko vizo je, hač so zcela údaní, so na festival s dživovým podželom podač, abo hač si račo prajíš. Break the Rules festival při Berovským jezru so lepe poskyči.
2: Nie, tu so šon jara údaní, šako tu festival 8 dňu dohodia, a za to zvejím tam 4 malí 8 hodine dživa, ja te život sú tie trošku nepříjemné, ale samo na sebi, da wird so ten Ticket za ten Zoo Festival woko 300 euro pfači, so to bude prav jara vúdani.
1: To klinči po takým zahrianým doživieniom. Snano je to nešto za vás, taký festival s dživom. K svedčeniu je tam všetko ešte došť kvíle a žaden strach. Ľudí z celého sveta sovie tiež zeznajete.

0: Aj, vročo tu, konec sa pri turnírie 4. stácie našej beachvolleyballovej túre. A tu sonetko, žľadame načasník, 9. blíži, to reka počas našeho usovania, so aj blíži. A to tež reka za náš turnír tu. So blížime so kaone fáze. A dž tu netko ľadám na taflu, potom je so skupinská fáza za skupinie AHB hižo zakončiva. A Hižbeta tam dáva prvnú prekvapienku, no?
1: Hej Felix, som sa predopraviť, že Sončná Róža je na silné mústvo, ale ja dom zvišiť, že Sončná Róža rúne náže vons leta a nekne od ale šišva do štvrťfinála. Hej, to mi jara žel, to mi jara, hej, šo ma rec, to mi jara vúruna, ne, že rúju sú cí mústva v skupine A, mili cí dobytku, alebo cí dobytku, a mus rúdu byť in diferencu vúličiť, a ta Sončná Róža náže dvaj dobytka, všem aho mi, a ja nečko dobrá. Hej, tu turnier s tým popuštiť.
0: Aj potek im v štvrťfinálu z tej skupiny A Pivo Elita z plus 17 a Knofi a Přečelio, oni majú plus 13 dobku, Sončná Róža kaž prajne jenož plus 11, potek im jeden z veľkých favoritov hižo po skupinskej fáze von. To pokáza, keký vysoký nivo tež tu při zátkula Beach Tourie je. A hoj, v bio usovania potom zónime, štú sa na koncu přesadí. Môžeme na kúže pát čipný byč.

0: Aj kaj sme runižo slušali tu v konecach při turniere je Svončná Roža, bohužel po skupinskej fáze hižo vonzvečo vás turniera, to je potekým jeden z favoritov tu byl. Nebko ste všimli Samuel Paška, on kraje mestrujem v Svončnej Roži. Samuelo, na čím záležalo dženca? Dvaj dobka na koncu staj falovalo, je to jara snadne, jara škoda, abo?
1: Aj, ja bu rek, som osmo v tej ryb predetor, mo nesmo do štipky zbirali, že buchmo si muli nekejo na koncu še do štipky Uonič, so buchmo še nekaj do štvrtčino finala šišli, ale je špoštino, aby šo, gut.
0: To najvážnejšie na koncu, ty nerajš jenoš tu pri beach turie, volejbul, ale ty štorstve rajš v Worklecach, prvným ústve, a ty si mi runi rek, so organizuje, če vytýš jeden turnier. Prajraz, što sú tam tie informácie, kvôr do kvôr, hej, što vás očakuje, Captain's Cup, to ríka, si ja myslím, hej, što to bude, že to bude?
1: Aj, aj, so musí trichimo sobotu a nedelu v Worklecach na bičnym felže, morajmo jemo fyra mix, dve žona, dve muže, hej, môže trebmo tzí mústva, to sa môže, če jemo po Eliasa Komora privátne, přizivíč, abo přes našu Instagram page sv.viktoriaworklice92. Hej, môže džúči štrichimo sobotu a nedelu a pon se přijemo za veľa ľudí tu bude.
0: Jako mústvo dohromady tam bude?
1: Vôkod 20 mústva.
0: Podajkým, kaž při našej zátkula Beachtour je tu. Na kúže pád, škoda ešte raz, veľa úspecha příšom týždeň a veľa úspecha a vesela při vašim turnire, že slyšeli přízev Česo Pola Eliasa Komora tu na miestne, abo přes Instagram na při Viktorii Worklecy.

nesem. Vy mi znajete. Ja ta sem je ľuby, kuriu jenuž džečel. Pomám kuži nuzy, malých ľudí přečel. Keše Brzan písal, peknu sapsky kuzvo. Jeho knize skutkujú, keš teký pravý lúza.

Zatkula. Kopa serbskie, koparske vubranki, sulšečan, Leon Čota vopušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v noj rajni dobje pola krajneho ligista BSG Vocel Riza. Od SSV Markranštěta do biskopic nauhočí so njebelčan Niklas Ričl, škitar je naposled k vukubvanja dla Lipštanske končinje rau. V biskopicach by Niklas Ričl hižo dorost čekopal a v sezóne 2022-2023 ve Vyšej Lize. Hudžbnej akademii Roda Koldec je 52 spěváků a spěvárjov prenije serbskej kulturnej brigády od nedźele hač do hutory korovým levje pobylo. Cídne dźěłachu intenzívne za oratorii Vulkotna voda spěra hudžbnika Mirčlina Vjeclicha. Je to druhé korové levo tutym šulským lěče. Za nje je vjednistvo brigády přidatne privátne spěchovanske penezy organizovalo. Prapremiera oratoria je za september v Budyskej Kronje a v Liberecu plánovaná. Dybkonje k lěčnym prózdninám směš so zaso na južnym Šibrjohu Sliberného jezora kupač. Mimo to směža tam jezdži dva bez motora jezdžič. Po informacjach zanirovarja brunicowych jamu LMBV su dzieła za wiestotu na tym blaku dokončene. Užívač pak so nesmie dziel Mordkovského jezora dla přirodoškitnych kajštěž geotechnických přičin. Sliberné jezor je niedoša brunicová jama, kotraž bu z vodu šprevie napielnená. Jižo NDR-skim času od 1957 bu končina okolo Vaza jako blízke odpočnišťo uvita. Serbská rieč je přirunajo s mnohými druhými riečemi národných menšin Európie jaraderie v internete a sociálnych médiách prezentná. To by jedna z dopoznačov zenženia Fuen v nižozemským Lojvardenje, kotrež je so nedželu skončivo. Na ním v občelichu so zastuperio národných menšin, kotrež nimaja žaden mačarný kraj. Všetci rozprávajú vo svojich pučach, svoju rieč tiež internete rozširieč. Serbskú skupinu naviedovaše miesto předseda domoviny Hartmut Leibner. Hostiče letušieho zetkania bieše menšina západných frízov v Nižozemskej. Zatkula. Neuse, zeuse. Každú ponžedu.

0: Ježno zas krótko po dziewięćich, z tym je počas našeho usuwania hižo zaso docpěty. Beach volleyballowy turnier koniecach, tun bliží so potekim tež horcej fázy a paralelnie mamy wiezo jeszcze viacore věci spřihotowane, ostańče potekim dále při radiach, abo přijedźće najlepie jeszcze sem, telko môžu widzo riec, večer tu dawno jeszcze nie ke kunce a nie zabudźće na náš žaden pad na váš glicerowy kostým.
1: Hej, při reálnom svončem vedre so taká hodinka spíšne raz minie, ale žaden problém. Tež v druhej hodine ste z najlepšej hudbu zastaraní. Tak slyšíte v druhej hodine miestrujem remix svetoznatého spieva Africa skupiny Toto.

Posledný týždeň direktne po stácii Bičtúre Nebelčicach, to sme so všetci napiači domov podali a so veselili na 16. finále našeho nemského národného mužstva přečivo Paraguaje. A ja osobinste bych kytro optimistický správne prajene, na si myslu pak väčšina nemských fanov to bie. Na koncu bie se sonom vo svietovom mištarstve Kunz. Po celaniu jednatku so paraguajský David přečivo nemskému Goliate přesadží. Podobne upadaše to čera večer, to by tiež mala překvapenka, ako so Norvegska z 2-1 přečivo brazílske přesadžeše. Maroko, Francouzska, Jenželska a Emt Norvegska, to sú prenie 4 mústva štvorčfinálu. Čenca večer, že dále, rúne raja Portugizojo přečivo španíske. Tu iš se ja myslu, že môžeme so najebať zážno konca za Nemsku na napiate dalšie v ramiku svetových mištarstvov veselič.

Jara Kuspeu, skupiny Players, Zara a Josefina Bretschneiderec. Rucho, tu koniecach, ja si myslu tun princip s tym motom, a naši bičturu tun je miestem, kujde hoj zrozumiu, to netram ja cvam ulce rozkvašč, a tak můžu vám netko moto přeradzić za přichodnú staciu, kaž prajne přichodný tydžen podamy so napuč do Wotrowa, piatej stacii naši bičturu lica, a odpovedne moto bude tanktopy. Ja so nadžiam, so bude vedro přichodný tydžen trošku lepše, a hoj. Unie tež za tým upada, když do vedroch epo voladaš. A tak bude to lepšie vedro, slunčnejšie. A ja si myslím, to sa potom jara dere hodí, tanktopy do leča a tež kvôli buli. Strašte si příchodnú pondelu potom váš najrenší alebo najskurilnejší tanktop, tak so môžete váš brachialný biceps porane prezentovať. My sa na kúžde pát veselíme.

Hoi. Sie mam präder hižo krutki update k svetu mistrovstvam dao, ladajo na wuslitki a tak dale. Ale wieso so tež dokoła wokoło, tuž to stawa, respektivne so tež tuž to diskutuje. Do turnira hižo například, to sú súdniky ze Somálie zakázali do USA přiličeč, dokež umietovachu jemu kontakt k terorovej organizácii. Tež mústvo z Irána tute dobeše počišču z politiky svoj kvartier z USA do Mexika přepoložič. A netko dáva nové, hoj skandál, môžeš riec. Falorin Balogun, to je nadbiehová mústva USA, on by 16. finálu přečvo bosnijskej červenú kartu vidžal. Hoj neodpoldátnej akcii dre, ale na koncu by tež varto minenia zo je to červená karta. USA hú najebač do doby. Po červenej karče při takým turnire je to zvláštňom, zo odpovedný rajo potom z najmenša jednu hú nesmie soborač. Na tým popravom tež žiaden protest ničo nezmení. Z niekakej príčiny pak je FIFA tutem páče rozsúdživa, okej, okay, nie, Balogun smie dženca noci, prečo belgijský rač, súdnik by opak rozsúdživ. Experča, trenerojo a šice, kýž so skopajncu zabieraja, sú opravde šokirovaní, to opravde nichtu tak pravie zrozumič nemôže, a to tež tak tutej forme hišče dávavo nie. Tuka so zoci tež tu, snáno politika sobu zatem. USA je šako jeden z hostičelov a tež předpolu dávaši ižo kontroverze s prezidentom FIFA a Donaldom Trumpom. Ja som čipne, Junu Ladač, hač vidíme při Rieženca nekeke proteste. Noce 2. maj je zakop po takým USA přečivo belgijský.

Hi, kajš vuni žonaričane, sme tu netko live podľa pri veľkom finálu Jensa Tokonecach pri štvrtej stácii našej Zadkula Beach Tour a tu nastupí Živia Miešenca, Pšečivo, Knofl a Pšečelam. Knofl, to je Jan Šota, ja som mi pred rune rekuo. Tun raje mestrujem tu de mústve, Kašpor Gisvok, pri nadavku. Všiuzate od živé miešence a preky tom by zaujšte vonka byl Felix Bauch pak podlečil tak dybk za živé miešencu s tým stej runie 4-6 nadavok za živé miešencu tež ženca tu zase vysoký nivo a miestem je tež svieca zasvedčená tak so môže so tež netko ište tu pri najlepších umeneniach alebo aj tak Derek až možno volejbol rač tož ako nie jednové Brunie Nadauk won, tak so stej 7-4 za Knofl a za Pšečelo. Silny Nadauk, nie som mu přiuzač 8-4. Kež bejne svieca tu svieči, on jo Vorborák, iš je tu nedom při Modinským klubie, iš ma tu autostejo. A je to spřihodová kompliment a Jack na tutem miestne. Další Nadauk, přiuzate přistajene. Nadpie odzade, nic perfektne, přistajene. Na tom boku Jan Šota přistaj, Felix Bauch s nadpiehom. Silný blok, Kasper Gisvok přiúza a potom preky. Další dybk za Knofl a za Pšečelo. Jeden spiel a potom so ešte raz přizivujú.